Ty, pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvečejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustanou.

Ty, pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustane.

0: spoločníkom Rádio Pokoj.
1: Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání.

Bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť, sadáš a ohováraš svojho brata.

0: Patřila jsem k lidem, kteří Pána Boha nehledali ani neznali. V době, kdy jsem vyrostla, u nás vládli komunisté a mí rodiče mne k Pánu Bohu nevedli a neučili mne o něm, ač mne milovali. A já věděla jen mezi svými kamarády jen o jedné dívce, která věří Pánu Bohu, a považovala jsem to za takovou její podivnost. A takhle to bylo až do doby, kdy v mých 16 letech přišla do mého života náročná nemoc, spojená s obtížnou diagnostikou a potom ještě horší léčbou. Bylo to onkologické onemocnění. A pro mne to znamenalo řadu bolestivých a ponižujících zážitků a taky takové uvědomění si, že ačkoliv mne lidé mají rádi a navštěvují, tak to, čím procházím, tak musím projít sama a nikdo mi nepomůže. Tady v té úzkosti jsem se poprvé v životě modlila, prosila jsem, Pane Bože, jestli si, tak mne uzdrav. A zvláštní bylo, že od té doby jsem začala mít dojem, že Pán Bůh je a že mne slyšel. A jakmile to bylo možné, tak jsem se začala zajímat o to, jak věřit. Přijala jsem nějakou literaturu křesťanskou a začala jsem si číst Bibli a chodit mezi křesťany. Po jedné evangelizaci jsem požádala Pána Ježíše, aby přišel do mého srdce, do mého života, a nechala jsem se pokřtít. Ale k tomu, abych mohla přijmout Pána Ježíše opravdu jako Pána svého života, bylo ještě potřeba projít novou krizí, protože nejprve mi opravdu šlo hlavně o to, abych mohla zase žít tak, jak chci, jak jsem byla zvyklá, nejlépe tak, jako by období nemoci vůbec neexistovalo. Takže přišel relaps, po prodělané chřipce se zhoršily krevní testy a navzdory veškeré mé snaze a chtění jsem vyslechla verdikt lékaře, že je třeba opět nasadit chemoterapii. Tehdy jsem nechtěla, odmítala, bylo to pro mne velmi těžké to přijmout. Raději jsem hledala různé alternativní cesty. V raných 90. letech, kdy vznikala různá křesťanská společenství a v některých z nich se hlásalo i, že je potřeba správně věřit, aby byl člověk úplně zdravý, tak jsem zkoušela tady toto. Ale někde v hloubi duše jsem vlastně věděla, že tudy cesta nevede, že tu léčbu budu muset přijmout. A někdy tehdy jsem si uvědomila, že jde vlastně o to, zda jsem Pánu Ježíši ochotná věřit a nechat ho rozhodovat o mém životě, i když ho bude třeba řídit jinak, než bych sama chtěla. A tak jsem podstoupila léčbu. Vrátila jsem se do mateřského sboru baptistického.
1: A jak tě Bůh dál učil v duchovním životě?
0: Naučila jsem se, jak je zavádějící příliš věřit sama sobě a spoléhat na sebe. A naopak, jak je dobré důvěřovat jemu a jak je jeho slovo úžasné, jak se naplňuje někdy i hodně překvapivým způsobem. Jakým způsobem on mne zná a jak se o mne stará. Prosila jsem Pána, aby mi našel manžela, a on to učinil. A se svým v důsledku onkologické léčby jsem neplodná, a tak jsme s Ondrou prosili o děti a zažádali o adopci a přijali dva syny. V této souvislosti jsme Pána Boha prosili o znamení, žádali o znamení, aby nám, jako podle kterého poznáme, že patří k nám. V případě prvního synka jsme se modlili za to, aby aby se mohl jmenovat tak, jak jsme si vysnili, že se budou jmenovat naše biologické děti. Jirka v případě, když to bude chlapec po tatínkovi mého manžela. A když přišel první chlapeček, tak navzdory všem veškeré pravděpodobnosti a našim očekáváním neměl oficiálně stanovené křestní jméno. Takže my jsme to přijali, že je to prostě náš Jirka, že přišel do našeho života. Druhý synek přišel po delší době čekání. Bylo jasné, že to nebude úplně jednoduché dítě, ale s jeho přijetím jsem měla opět takové silné vnitřní přesvědčení o tom, že k nám patří a že je náš. A myslíme si to s manželem dosud, že oba dva kluci jsou naši. Jsou hodně povahově odlišní, jako od sebe navzájem, ale my jsme s manželem taky každý jiný a zhodli jsme se oba na tom, že ač biologicky cizí, tak jsou oba kluci naši, včetně povahového založení. Snad o dost víc vyhranění, než jsme my dva, ale naši se vším všudy. Přestože do mého života časem zase vstoupila vážná choroba, roztroušená skleróza, musím říct, že i tyto obtížné okolnosti si pán používá k mému dobrému. Učí mne o životě i o mě samotné. Nikdo mi není blíž než on a nikdo mne nemá raději než on. Takže komu jinému bych měla víc věřit.
1: A co pro tebe znamená život v baptistickém společenství?
0: Moc pro mne znamená. On teda vztah ke společenství sboru se vyvíjel. Bylo období, kdy jsme tak usilovali o to, abychom zakotvili v místě bydliště v malém městě, že jsme se sboru trošku vzdálili, ale jsem vděčná za věrnost, jakou můj muž přijímá své úkoly a povolání, mezi které patří dlouhou dobu i podpora a služba ve stanici, nyní již zborečku v Blansku. Tam jsme v tom malém společenství zakotvili velmi hluboko. Bratři a sestry s námi prožívali řadu závažných životních změn a my zase s nimi. A jak začali kluci vyrůstat a my reagovali na jejich potřeby, tak nás to vedlo k opětovnému přimknutí se k mateřskému sboru v Brně. Konec konců je to místo, kde jsme byli oba pokřtěni, kde jsme se brali a kde naše děti obdržely vyprošení požehnání. Víme, že se řada lidí za nás i za naše děti modlí a i my rádi myslíme na sourozence a život sboru při našich modlitbách.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

a kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Pána.

Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Každý křesťan prohlašuje, že důvěřuje Pánu, ale pravdou je, že mnoho božích dětí není připraveno čelit černé bouři zármutku, která se rychle přibližuje. Nádoby božího hněvu mají být brzy vylity na zem a uvedou čas soužení, jaké dosud nebylo v celé lidské historii. A pokud se nechopíme neobyčejné, speciální, neotřesitelné víry v Pána, nemnoho křesťanů přežije opravdu těžké časy, které jsou před námi. Až na nás udeří běsnění bouře v plné míře, až vypuknou destruktivní války, v ulicích bude vládnout anarchie, zemi zamoří nezaměstnanost a jako mrak padne na lidstvo nejistota. Bude mnoho křesťanů ztracených, neschopných to všechno zvládnout. Přemožení strachem, hrůzou a beznadějí ztratí svou píseň vítězství. Duchovně a fyzicky budou v koncích, bez ždibce důvěry v Pána. Naráz se vzdají naděje a utopí se v zármutku a bolesti. Kdo jsou tito křesťané, kteří nebudou připraveni snášet bouři? Jsou to ti, kdo nemají kultivovaný a důsledný každodenní život modlitby s Pánem. Věřící v naší a v jiných kongregacích slyšeli opakovaně své pastýře, jak prosí, přímo žebrají, aby si každý den rezervovali čas na setkání s Pánem v modlitebním pokojíčku. Jenom ti, kdo se naučili vylévat své srdce před Hospodinem ve skryté modlitební komůrce, budou odměněni svatou vírou a důvěrou. Víš, společenství dává vznik důvěře, jen tím, že budeme vylévat všechny své strachy a obavy Bohu, můžeme zůstávat v jeho pokoji a ujištění. Naději v něm skládejte každého času. Vylévejte před obličejem jeho srdce vaše. Žalm 62:8. Důvěřování a vylévání jsou neoddělitelné. Tohle nemůže být jasnější. Jestliže máme Bohu důvěřovat v každém čase, i v nejtemnějších časech, musíme mu neustále vylévat svá srdce. Až se dny stanou ještě děsivější, povstane Boží lid, který bude smělejší a smělejší. To budou věřící, kteří denně volají k Pánovu jménu, takže můžeme směle říkat, Pán je můj pomocník. Nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Židům 13:6. David byl Boží muž, který se naučil vzývat jméno Hospodinovo v každé krizi svého života. Čas od času utíkal na své tajné místo, aby vylil každý svůj strach před svým Pánem. V úzkosti své vzýval jsem Hospodina a k Bohu svému volal jsem. I vyslyšel z chrámu svého hlas můj a křik můj přišel v uši jeho. Vysvobodil mne. 2. Samuelova 22:7-18. Když přikvačila největší bouře jeho života, David byl připraven. Nemusel se opírat o někoho jiného. Měl již píseň, kterou mohl během temnoty a nejistoty zpívat. Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj se mnou. Bůh skála má, doufati budu v něho, štít můj a roh spasení mého, vyvýšení mé a útočiště mé, spasitel můj, kterýž od násilí vysvobozuje mne. Chválí hodného vzýval jsem Hospodina a od nepřátel svých vysvobozen jsem. 2. Samuelova 22:2-4. David viděl přicházející bouři, bouři násilí, proudy bezbožných lidí, nebo obklíčili mne byly úzkosti smrti a proudy bezbožných předěsili mne. Bolesti smrtelné obstoupily mne a osidla smrti zachvátila mne.
verše 5 a 6. Ale žádná z těchto věcí ho nemohla trápit. Jeho důvěra v Hospodina byla postavena a upevněna, protože měl denně společenství s Hospodinem. Existují dnes věřící, kteří se pravidelně uzavírají s Bohem a poznávají ho. A tato důvěrnost dává vznik velké důvěře. Naslouchání mocnému kázání, poslouchání kazet, uctívání a chválení v domě Hospodinově. Všechny tyto aktivity jsou chválihodné a užitečné, ale nic neposkytne sílu, kterou potřebuješ, abys stál pevně v čase soužení. Nic tě nevybuduje v důvěře a jistotě tolik, jako skrytá každodenní modlitba s tvým nebeským Otcem. Musíš mít místo, kam můžeš přicházet, aby ses setkal každý den s Bohem. Nemůžeš mít problém, který bys mu nedal, břemeno, které bys mu nepředal. A nemůžeš opustit jeho přítomnost, aniž bys neodcházel ujištěný a opírající se o jeho věčné paže. Všimni si pozorně tohoto varování. Jestliže nebudeš denně vylévat své srdce před Bohem ve skryté modlitební komůrce, budeš sklíčený dvojím strachem a dvojí hrůzou. Až se záležitosti opravdu stanou zlé, vzbudíš se příliš pozdě, abys poznal, že jsi mezi pošetilými panami, které měly lampy s ozdobenými knoty a chtěli být na svatbě, ale neměli žádný olej, který by rozpálil plamen. Tyto časy vyžadují víc než všeobecnou důvěru v Boha. Požadují speciální důvěru pro speciální časy. Všichni křesťané mají všeobecnou důvěru v Pána. Všichni stojíme na několika zaslíbeních, které aplikujeme na celé tělo Kristovo, jako jsou Židům 13.5. Nikdy tě nenechám a ani neopustím. Římanům 8.28. Všechny věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteří jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Žalm 84.11. Nebo Hospodin Bůh jest slunce a pavéza. Tuť milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti. Tato dobře známá zaslíbení přinášela velkou útěchu a požehnání Božím lidem na celém světě po mnoho století. Ale za těmito všeobecnými sliby nám Bůh dává speciální zaslíbení pro speciální časy, těžké časy. Musíme je znát a přinášet je sebou, když přicházíme směle k jeho trůnu milosti. Puritáni, kteří byli Bohem mocně požehnáni, říkali, že každý Hospodinův slib je svatý argument. Věřili, že křesťané nemohou přicházet před Pána jen se všeobecnou vírou. Když ti Bůh říká, abys přicházel směle k jeho trůnu milosti, abys přijal jeho milost a milosrdenství ve svém čase potřeby, nemůžeš mít jen povšechnou představu o tom, proč tam jsi, jinou než že Bible říká, že bys měl být. Nemůžeš jen říci, dobře, Pane, ty znáš mé srdce, dej mi, cokoliv se ti zdá vhodné. Možná to zní dobře, ale Bůh chce konkrétní, specifická zaslíbení pro specifický čas v našich životech. A chce, abychom se jich chopili celým svým srdcem, tak abychom mohli stát pevně a s jistotou, že jsme s ním domluveni. Chce, abychom stáli před jeho trůnem s dokonalou útěchou, absolutním ujištěním a bez jakýchkoliv pochybností. Možná, že důvodem, proč neslyšíš od Boha, je, že mu dáváš pouze povšechnou víru, aniž bys byl vůči němu konkrétní. Bůh říká, přijď, vytáhni své přesvědčivé důvody. Proč bych to měl pro tebe udělat? Proč bych tě měl požehnat? On samozřejmě ví proč, ale on chce,
aby ty si věděl proč. Chci zde zdůraznit tři velice specifické časy, kdy je nutná speciální nebo konkrétní víra, založená na božích speciálních zaslíbeních. Existuje mnohem více období, kdy je taková víra potřebná. Ale tyto tři situace jsou obzvláště hodné povšimnutí. Za první, když tě skutek poslušnosti uvrhne do neznáma. Bůh požadoval na Abrahamovi neuvěřitelný skutek poslušnosti. Žádal ho, aby vykročil do neznámé budoucnosti. Abraham měl učinit tento krok s ničím hmatatelnějším, než s božím zaslíbením. Vyjdi ze země své a z příbuznosti své, i z domu otce svého do země, kterou už ukáži tobě. Genesis 12.1. Pisatel Židům řekl, vírou Abraham uposlechl, když byl Bohem volán, aby odešel na místo, které měl přijmout za dědictví. A vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Židům 11.8. Hospodin nepředložil před Abrahama úhledný detailní plán cesty. Místo toho prostě řekl, seber svou rodinu, zbal si věci, opust své příbuzné a jdi na místo, které ti řeknu. Abrahamovi bylo 75 let, když byl požádán, aby se plně spolehnul na boží věrnost. Bylo mu řečeno, aby si zbalil věci a šel. Bez jakéhokoliv vysvětlení, bez popisu toho, kam jde, nebo jaká nebezpečí to zahrnuje. Abraham vyšel, aniž cokoliv věděl. Musel se spolehnout jen na zaslíbení. Já ti ukáži, já ti požehnám. Sára nebyla pravděpodobně jiná než jakákoliv dnešní moderní žena. Možná měla otázky, které by se ptala kterákoliv jiná žena. Půjdeme na jih nebo na sever? Jaké šaty si mám zbalit? Založíme si domácnost nebo se budeme stále stěhovat? Všechno, co mohl Abraham odpovědět, bylo Bůh řekl, abychom šli, tak půjdeme. On nám ukáže další krok, jakmile se pohneme. Bůh nemohl Abrahamovi ukázat nic, dokud se nepohnul. A i potom to pro něj bylo chození ze dne na den. My máme někdy představu, že když nám Bůh přikáže, abychom něco udělali a my poslechneme, všechno se od tohoto okamžiku hladce spustí. Myslíme si, že by nám měl být Bůh vděčný za naši poslušnost, že nás postaví na čtyřproudovou dálnici do nebe. Byly doby, kdy mi Bůh řekl, abych vykročil ve víře. A já to udělal. Ale potom jsem řekl, Bože, už to po mně nikdy znovu nežádej. Já jsem to udělal a ty jsi mi požehnal. Ale já takhle nechci žít. Abraham poslechnul Boha, ale jeden skutek poslušnosti neznamená chození v poslušnosti. Opravdu. On měl zaslíbení od Boha, ale cestou musel projít Negevskou pouští, sněhem pokrytými horami, potom další poušť, bojovní lidé v Kanánu a nakonec byl uprostřed hladu v Egyptě. Jsem tak rád, že mu Bůh neřekl o cestě, kterou projde. Ale tato konkrétní cesta se nepodobala žádné jiné, kterou Abraham prošel. Ať procházel čímkoliv, nebyl nikdy v žádném nebezpečí. Nikdo se ho nemohl dotknout. Bůh byl jeho štítem, jeho ochráncem každý den. A pro svou víru se stal Abraham Božím přítelem. Bůh vybízí všechny své služebníky, aby stále vykračovali do neznáma. To není jednorázová věc, to je chození, které si vyžádá náš celý život. Ale naše poslušnost nám vyhrává velkou odměnu. Nejen neustálou, nepřemožitelnou ochranu od Pána, který se zavázal smlouvou, ale Pána samotného.
Stalo se slovo Hospodinovo k Abramovi uvidení, řkoucí: Neboj se, Abrame, já budu pavéza tvá a odplata tvá velmi veliká. Genesis 15.1. Bůh pro nás činí skvělé, slavné prohlášení. Ti, kdo ho poslechnou, kdo vykročí, aniž vědí, co se jim stane, ale slepě důvěřují jeho slovu, nebudou nikdy v nebezpečí. Budu se nad nimi vznášet jako štít. Já budu jejich odměnou. Dám jim sám sebe. Pán ti možná přikázal, abys něco nebo někoho položil na oltář. Možná ti řekl, abys udělal krok poslušnosti. A ty víš, že když to uděláš, že tě to uvrhne do neznáma a bude tě to stát všechno. Tvou kariéru, tvé zaměstnání, tvé milované. Budeš možná nazván bláznem nebo hlupákem, ale ty ve svém srdci víš, že ti Bůh s láskou přikázal, poslechni mě, teď. Členka naší církve, Diana Venor, je vyhlášená herečka. Přesto se právě před několika týdny úplně vzdala showbiznisu jako skutek poslušnosti pánu. Věděla ve svém srdci, že jí pán řekl, aby to všechno nechala za sebou. Tak odmítla ocenění být nejlepší druhou hlavní herečkou a vykročila do velkého neznáma. Neměla žádné zaměstnání ani garanci na práci jakéhokoliv druhu. Vyšla, aniž věděla, kam půjde. Hned následující den jí volal její agent, že jí byla nabídnuta vynikající role ve filmu se třemi nejznámějšími herci v biznisu. Poté, co zavěsila, řekla: Ne, satane, vím, o co se snažíš. Nezměním své rozhodnutí. Milovaný, takhle to bude vždycky. Kdykoliv vykročíš ve věrné poslušnosti, ďábel přijde s nějakým vnadidlem, aby tě dostal zpátky do neposlušnosti. Poslušnost tě vždy bude něco stát. Ale v témže týdnu šla Diana k soudu a vyhrála velké vítězství v bitvě o poručnictví dítěte. Její štít pracoval pro ní. Ona vyhrála Krista. Její odměnou byl pán sám. Před 3 roky vyzval Bůh pastory této církve a naše rodiny, abychom udělali veliký krok poslušnosti, když nás žádal, abychom opustili naše pohodlné prostředí v Texasu a přišli do New York City. Neměli jsme žádný sbor, žádnou budovu a jen trochu peněz. Bůh řekl pouze, jděte a já budu s vámi, já vám požehnám, já budu vaší odměnou. I vyšel Abram, tak jak mu byl mluvil Hospodin. Genesis 12.4. A stejně tak my, Bůh se stal naším štítem a dával nám den za dnem sám sebe. Dnes máme rostoucí, vyzrávající sbor, který stojí jako svědectví jeho zázraku. Slovo oplývá speciálními, specifickými zaslíbeními pro ty, kdo musí vykročit v poslušnosti. Zde je jich jen několik, které vezmi sebou k Božímu trůnu. Můžeš okamžitě uspořádat svůj život podle těchto zaslíbení. Jestliže skutečně poslouchati budete hlasu mého, ne polovičatý závazek, a ostříhati smlouvy mé, budete milit zvláštní mimo všechny lidi. Exodus 19.5. Budete-li povolní a poslušní, dobré věci země jísti budete. Pakli nebudete povolní, ale vzpurní, od meče sežráni budete. Budete zničeni. Izaiáš 1.19 až 20. Poslouchejte hlasu mého a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. A choďte po vší cestě, kterou jsem vám přikázal, aby vám dobře bylo. Jeremiáš 7.23.
A také máš toto neotřesitelné zaslíbení, že Duch Svatý bude s tebou během všech kroků poslušnosti a časů zkoušek. A my jsme svědky těchto věcí a také Duch Svatý, kterého dal Bůh těm, kdo ho poslouchají. Skutky 5.32. Jestliže ti Bůh říká, abys něco složil, vykroč a udělej to. Bible jasně říká, že když poslechneš Boha, on ti dá Ducha Svatého, aby byl tvým průvodcem a tvou silou, aby tě zaopatřil vším, co budeš potřebovat, aby dokončil skutek poslušnosti. Za druhé, potřebujeme důkladnou, neobyčejnou víru, když je ohroženo naše živobytí. Během celého mého života jsem nemluvil s tolika vystrašenými lidmi, jako v posledních 3 měsících. Amerika je naprosto vyděšená. Stavitelé, investoři, profesionálové z Wall Street, maloobchodníci, vedoucí pracovníci, právníci, majitelé restaurací, všichni říkají totéž. Je to horší, než si většina lidí myslí. A bude to ještě horší. Všechno se zastaví. Všude jsou prodávající a žádní kupci. Milovaní. Běžíme o závod k velmi těžkým časům. Mnoho křesťanů je mezi těmi, kdo ztratili svá zaměstnání a mnohem více jich bude čelit nezaměstnanosti. V jednom státě bylo znovu přivlastněno 21 000 domů. V New York City muselo více než 100 000 lidí ubytovat své rodiny společně s jinými do bytů pro jednu rodinu. V Denveru opustilo mnoho lidí domy na hypoteční smlouvy, protože dlužili víc, než byla hodnota domu. Vystěhovali domy, odstěhovali se a nezanechali svou adresu. Nikdo z nás neslyší rád takové zprávy. Jsou tolik depresivní. Ale puritáni říkali, naše citové rozpoložení, naše afekty, uplácejí, korumpují naše rozpoznání. Všichni milujeme Ameriku a náš způsob života. Ale jestliže se nepodíváme do očí pravdě, že těžké časy v tomto národě jsou nad námi, nikdy nebudeme mít víru, důvěru a jistotu, jakou budeme potřebovat. Umíme rozpoznávat časy a tak se můžeme pustit do toho, abychom od Boha přijali velice specifickou, konkrétní důvěru, která nás povede skrze to, co je před námi. Buď si jistý, že nic z toho není pro Ježíše překvapením. Viděl to všechno přicházet. Ten, který zná počet vlasů na hlavě každého člověka, a který spočítal všechny vrabce spadlé na zem, věděl předem, čemu budou čelit jeho následovníci v posledních dnech. Věděl, kam půjde každý dolar z federálního rozpočtu a že tvůj nájem a daně porostou. Věděl o zastavení práce, dočasné nezaměstnanosti v každém zaměstnání, kterému jeho děti budou čelit. Věděl o všech tvých účtech, tvých potřebách. Dokonce znal počet dětí, které budeš mít. Neexistuje jediná věc, o které by náš požehnaný spasitel nevěděl. Když nám v Matouši 6, 25 až 33 výslovně řekl, nemějte starosti o tyto věci. Váš nebeský otec ví o všech vašich osobních potřebách. On se o vás postará. Ježíš nám také řekl, že přijdou nebezpečné časy, hlady, války, mory, zemětřesení, zmatky, bídy, pohromy, strach na všech stranách. Přesto říká, nevěnuj pozornost svým potřebám, nedělej si kvůli něčemu z toho starosti. Říkáš si, jak může křesťan v případě potřeby nemyslet na svůj fyzický stav? Milovaný, nemůžeme se odvrátit od zaslíbení, která nám Ježíš dal. Právě tato jeho slova jsou věčná, říkám vám.
Vlastně můžeš vzít právě tato slova do Božího trůního sálu a říci Ježíši, toto jsou význačná slova. Říkám vám, nepečujte o své potřeby. Nezáleží na tom, kolik bank se uzavře nebo jak poroste nezaměstnanost. Náš Pán nasytí ptactvo nebeské, oblékne lilie a polní trávu a zaopatří oceán plný ryb jejich veškerými denními potřebami. Váš nebeský Otec je živý. Matouš 6:26. Ani jedno stvoření nebude trpět, aniž by o tom náš Pán nevěděl. Jaký otec by to byl, kdyby nakrmil psy a opomenul své děti? Jaký Bůh by znal počet tvých vlasů, ale ne tvých peněz? Pouhé pomýšlení je rouhání. Náš Otec krmí celé zvířecí království a žádné množství tvrdých časů nezastaví jeho zaopatření. Nejste snad vy mnohem dražší? Neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Matouš 6, 26 a 30. Věřím, že Bůh nám dnes poskytnul velice zvláštní, konkrétní zaslíbení pro těžké časy, které přicházejí. Bylo vydáno Abrahamovi a jeho semeni jako přísaha. A Bůh ji musí poctít tebe, neboť je to jeho vlastní slovo. Na přísahu, kterou přísahal Abrahamovi, našemu otci, že nám dá, abychom vysvobozeni z ruky svých nepřátel, beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. Lukáš 1, 73 až 75. Bůh přísahal, že nás vysvobodí od každého nepřítele, každé hrozné věci, tak abychom mu mohli sloužit po všechny dny našeho života, beze strachu. Milovaný, hlad je nepřítel. Nahota a chudoba jsou nepřátelé. Tato přísaha od Boha musí být základem naší důvěry, víry v každé krizi, katastrofě a strašné době. Nauč se jí z paměti. Nech tě tvým svatým argumentem u trůnu milosti. V Žalmu 121 nám David poskytuje jeden z nejmocnějších argumentů Ducha Svatého, které kdy bylo dáno člověku. Celý žalm nám říká, že veškerá naše pomoc přichází od Hospodina samotného. Žalm 124 je ještě dalším svatým argumentem. Je to tvé specifické zaslíbení, které tě činí schopným vybudovat neobyčejnou důvěru. Za třetí, potřebujeme zvláštní víru v časech pohromy, která přijde jako důsledek Božího soudu. Právě teď je Amerika pod Božím předznamenáním soudu. Předznamenání soudu nese Boží značku. Soud v něm odráží jako v zrcadle hřích spáchaný proti němu. Tyto soudy můžeme vidět po celé Bibli. Adonibezek byl král, který usekal palce na rukou a nohou asi 70 králům. Když děti Judska zajali Adonibezeka v bitvě, usekli mu jeho palce u rukou a nohou. On věděl, že to byla předzvěst Božího soudu, protože řekl, jak jsem činil, tak odplatil mi Bůh. Soudců 1.7. Jezábel způsobila smrt Nábota, jehož krev slízali psi. Ale opět vidíme Boží předznamenání soudu. Jezábel byla vyhozena z okna a zabita. A její tělo bylo pohřbeno v břichách psů. Soud odrazil zločin jako v zrcadle. V knize Ester postavil Aman šibenici, kterou zamýšlel pro Mordechea. Ale místo něho na ní visel sám. Král Aza, který uvěznil Božího proroka, dal mu nohy do klády, zemřel na nemocné nohy. Nazýváme tyto věci ironií, ale oni jsou Božím předznamenáním soudu. Abdiáš 15 to dobře shrnuje. Jak jsi činil, tak se stane tobě.
odplata tvá navrátí se na hlavu tvou. Milovaný, všechny boží soudy nad Amerikou se odrážejí v jejich hříších. Naším největším hříchem byla vychloubačná pýcha, horlivá mentalita, ke všemu ochotný. Byli jsme přesvědčeni, že náš národ dokáže vyřešit jakýkoliv problém, vyhrát jakoukoliv bitvu a najít lék na každou nemoc. Udržovali jsme pořádek na celém světě, přesvědčení o naší ozbrojené moci. Po dlouhou dobu byl Bůh s námi. Měli jsme prezidenty a zákonodárce, kteří byli schopni překonat jakékoliv nesnáze. Naši vědci objevili očkovací látky pro všechny druhy nemocí. Malárie, záškrt, neštovice, tuberkulózu, spalničky. Když náš národ trápila dětská obrna, dal Bůh Jonasovi Selkovi vakcínu, aby se jí zabránilo. Teď je jen tu a tam nějaký lék. V dohledu není žádná vakcína proti AIDS a my se utápíme v dalších neřešitelných problémech. Drogová pohroma, spořitelný a úvěrový kolaps, bezdomovci, rozbujelá, stoupající zločinnost, chaos ve školách, vězeních a v nemocnicích. Abych některé jmenoval a my je nedokážeme vyřešit. Senátor Warren Reidman se nedávno nahlas podivil, zda jsme dosáhli historické etapy, kdy tři odbory federální vlády už vůbec nefungují. Říká, že se stali kalamitou bez jakékoliv zodpovědnosti. Tady to máte. Boží předznamenání. Soud nad námi je ponižující zmatek a bezmocnost. Naše vláda, jak sama připouští, není funkční. Kde je naše pýcha, naše horlivé přesvědčení? Před 5 lety byla Amerika ve světě věřitelem číslo 1. V tomto krátkém čase jsme se stali dlužníkem číslo 1. Po léta jsme byli za hlavu a teď jsme za ocas. Přesně jak je prorokováno v Deuteronomiu 28. Boží nejpřísnější znamení soudu nad Amerikou ale ještě přijde. Co myslíte, že bude tím soudem? Přemýšlej o tom, jak tento národ pošlapává všechno, co je morální, svaté a zbožné, takzvaným uměním, které zobrazuje ukřižovaného Ježíše ponořeného v kádi smočí. Kristus je pošlapáván v divadlech a kinech, kde posvátné je zesměšňováno a znesvěcené je vyvyšováno. Jaké znamení soudu vzejde z tohoto zvráceného stavu? Jaký trest se hodí ke zločinu? Zde je boží znamení soudu nad Amerikou. Po léta supervelmocí číslo 1, nejmocnějším národem na světě. Porazím na zem nejsilnější reky jejich. Izajáš 63:6. Bůh tento národ rozšlape, naše vojska, naše divadla, naše instituce, všechnu naši někdejší moc. Bůh učiní Ameriku svou podnožkou kvůli krvi 30 milionů dětí zavražděných při potratech. Na rukou našeho národa je krev. Myslíš si, že Bůh nad tím přihmouří oko? Že to bude ignorovat, protože vidí zbytek hrstku svatých lidí? Ne, on je spravedlivý Bůh. Právě teď naše síla rychle upadá. Již jsme spadli na 3. místo v ekonomice, za Německo a Japonsko. Všechno naše bohatství se prostě rozplyne. Evropské společenství, 10 království obnoveného římského impéria, povstane jako světová moc číslo 1. Bůh nám šlape na krk, vystavuje naši nahotu světu a činí, že náš vnější vzhled se dá srovnat se stavem naší duše a náš duchovní úpadek se změní ve finanční bankrot ve městě, ve státě a na federální úroveň. Filadelfie, New York City jsou na pokraji bankrotu. Vidíme teď boží znamení soudu a on je učiní tak jasné,
že je žádný jiný národ ve světě nemine. Jak budou před našima očima tyto soudy probíhat, bude naší jedinou odpovědí mít Ježíše jako svůj štít. Utíkej se s ním dnes setkat ve svém skrytém modlitebním pokojíku. Ať se tvé kořeny zapustí hluboko do něj. Věz, že ten, kdo má spočítané vlasy na tvé hlavě, tě uchová ze všech okolností. Chop se těchto neobyčejných zaslíbení, které jsou pohotové pro každého, a všechny katastrofy, kterým můžeme čelit. Vchází ve tmách světlo upřímným. Slyše zlé noviny, nebojí se. Stále jest srdce jeho a doufá v Hospodina. Utvrzené srdce jeho nebojí se. Žalm 112, 4, 7 až 8. On soudí sám okršlek ve spravedlnosti. Hospodin zajisté jest útočiště chudého. Útočiště v čas soužení. I budou v tebe doufati, kteří znají jméno tvé. Nebo neopustíš hledajících tě, Hospodine. Žalm 9, 8 až 10. A tady je tvůj specifický, všemocný, svatý argument pro boží trůní sál. Byť i stany své oproti mě rozbily, nebude se lekati srdce mé. Byť se pozdvihla proti mě i válka, natoť se já spouštím. Jedné věci žádal jsem od Hospodina, též vždy hledati budu, abych přebýval v domě Hospodinově po všecky dny života svého a spatřoval okrasu Hospodinovu a zpytoval v chrámě jeho. Nebo tu mne ukryje ve stánku svém, v den zlý schová mne, ve skrýši stanu svého a na skálu vyzdvihne mne. Žalm 27, 3 až 5.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Hospodin je svetlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, pořád budu důležit.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
0: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

0: Když Ježíš svým učedníkům umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.
1: Otvorte si srdce, otvorte si uši
2: a najdite s nami pokoj v duši.

Orka vpřed, hezky. Tyjo, co to je tady? No to neznám. Tady to je nějaký plot, nebo... No kam jsme se to my dostali? Orko, my jsme zabloudili. No teda. No kde my jsme to odbočili, já vůbec nevím. Tak to je pěkný. A teď fouká ten hrozný vítr. No, tak já teď vůbec nevím, kde jsme. Co budem dělat? Tak já vůbec nevím, jak se mám já zorientovat. No já vůbec nevím, jaký ti mám dát povel, děvče, protože... Tyjo. Pane Ježíši, tak je to, prosím tě, asi na tobě. My jsme zabloudili s tím mým vodícím psem. Prosím tě, vyveď nás domů. Já přes ten vítr vůbec nejsem schopná zjistit ten směr. Prosím tě, doveď nás. Doveď nás. Orka, zpět. Otoč se. Dobrý. No, hodná. A vyveď paničku domů. Pojď.

0: stvoření opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věčná.
1: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: A stane se v posledních dnech, pravý Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.
2: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: A ukážu vám ešte mnohem vzácnejší cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději. Láska vydrží.

buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.

a plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Znám vody, jejich tajemství. Znám poušť, chci krotit póly ledu. Pane, co ještě nedovedu? Znám vesmír, dráhy jasných hvězd. Znám i ptáky, tahy jejich cest.

přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, i jméno své nové.

Dana Zubčáková z Lásky pre lásku. Triumf Božej lásky. Z Božej milosti žijem 28 rokov. Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahnivého blata. Na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Žalm 40, 3. až 4. verš.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem. Jsi můj, jsi má. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboj se, já budu s tebou.